0: FFM.
1: Lọ́tìrí ní gbogbo ibi tẹ́ ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi ní àkókò yìí. Ibi tí lékelèké gbé.
2: Awesome talk every day, all day.